než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši.

půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic, zaškrtí slova.

0: zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni.
1: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim větší.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů, v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

Lze spátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat.

10 hodin končí představení. Balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení.

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný, jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro.

mi mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe.

náručí, nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma. A kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám.

0: Tech ještě cenu, co nelze zahodit a co jinde neseženu. Věci nejmilejší si někam dobře schovám, jen zavřu oči a ten film pouštím stále znova.
1: Spousta věcí, spousta ticha,

0: Je krátce po třetí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Krutké jsou svahy dívčích ší, i boků v stálém úplňku. Srdce jak slíve v díže kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbijí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci syrné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčkův Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

si právě dělá občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá?

Nebudu zoufat, nebudu doufat, budu jen vnímat, co přinese čas. Nebudu se soužit, budu jen toužit, co přinese zítřek, zas a zas.

jenom zbytky slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co jí udolal písek. A stopy poutníků do svaté země, konků do svaté země, končí v nedohlednu.

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

korytem brát, nechtem dávat a lídat rásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě v cít. Když ztratíš všechny známy, zkus trochu víc.

se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závisty rozkvetlá louka, len co se zavírá v pět.

pila se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlyhu.

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat oči jiné zas.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Není doma.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda zhora rupnul silně, Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy, jak se držel splachovadla, ještě na sebe splák vodu, s dvojnásobnou zlomeninou ho

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy, zavoláme kámoš

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

jak jsem šťastný, že tě mám. Dobře vím, často jsem

dech. Opřední o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme, a rosa na kolejích.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

jsem pálil archiv svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

sedět na schodech. Než za pár let si navždy zmizí před modrá okna televizí, pak slyší

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

hledisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje, aspoň doufám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy. Jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty.

0: čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Folsom, Emile, Blue.

vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Pod bělmi Spangejtů mává šedivým prachem přikrytej, mrholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

a hlava k hlavě se pak nakloní. Noc na den se do rána nezmění, ale zažijeme spolu souznění.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vstupuješ do trávy, nahá a bosá, jen šátek barevný na rameno, kotníky zdobí ti chladivá rosa, oči máš skalené myšlenkou zlou.

stádo se přehnalo divokých koní. Hřebci i klisna už s nimi pryč jsou.

jako pretin. Zaplakej, lásko, na černej val. Jenom si stoupni vedle, kdybych ještě vstal, zastrč mi struny.

Dní moudra, sakra, co teď? Tam, kam se teďka chystám, není cesty zpět, tam možná zprávu, když zadáš pin, obdržíš ji spod kopretin.

0: náhoda pouhá, nebo jen tečka černých dní s pistolí v ruce, tak uber plyn, v posteli svůní kopretin.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

12 apoštolů, co skládá do bedne. A říká přitom svýmu synku, aby s časem neměl boj. Zítra je na městským rinku.

víru a ty mi hladíš tvář. Až vyjde hvězda nad ostrohem, už jaro musí být. Řekneme si s Pánem Bohem a zítra začnem sít.

pokoji ještě voní palačinky s trochou marmelády. Pouliční lampy blikají a matně svítí. Ty a já jsme zvláštní protiklady. Když mlčím, chceš, ať vyprávím ti o tom, jak jsem chtěl mít duši čistou jako papír, který by nebyl linkovaný, skrčený, jen čistý, bílý. Možná to víš, jak mě trápí, že do mě psali i ti, co mě potom pošpinili.

tak patříš ke mně. Kdyby moji bytost ujil někdo, třeba z cínu, stal bych se vojákem a dali by mě někam do línie. Ještě bych nevystřelil, už bych cítil vinu. Člověk zpřímený, který zlomený je. Nejspíš bych musel ochraňovat krále, který tahá na provázkách jako loutky všechny lidi. Hlavy nepřátel navlíká jako na korálech.

tak patříš ke mně. Člověk má smůlu, pokud ráno správnou nohou nevykročí. Do rána déšť bubnoval jako zběsilý do tašek střechy. Venku zhasnul motor jako láska, která nenaskočí. Životem kulhám, tak nějak, bez útěchy. Vůbec nevím, který krok je dobrý, který špatný. Všechno promění se vezlo, kdybych šáhl na cokoliv. Z toho, co je jasné, už mám jenom obrys matný. Ale když se srdce lámou, dobře vím už, jak to bolí.

tak patříš ke mně. Moje muzy odletěly, poslední mě pochovala ve svém náručí a zpívala mi něco o pokoře, ale odešla, když se ptala, jaký jsi.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dnes je nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším.

tam najdu. Lidi, to je hlína v tom starým hrnku. Vidím osud svůj, co zbyde na dně, jen černá sedlina, ten černej logr.

Včera šel muž krajinou, tichou pustou nevinou, bos mu

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

Loreckých horách dravý orel z nebe náhle svít. Uklouzla mu křída a dolů musel bez padáku jít. To prostě přijde den, kdy ztratíš všechnu páru. Jednou nás to sejme v nějakým baru.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokojí,

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit to kyře? Do kosmu lítat polům, kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí, takhle asi smutný.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší. Plavívám se sám se sluchátky na

máš jedna z nich. Potichu, potichu, potichu, potichu, dobře. Dělám si vzácným, dělám, že spím. Vezmi mě sebou na cestu, přízraku z jiné dimenze.

dan, din, dan, svému povolání je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka. Peříčko času zvolna padá do nastavených dlaní. Minulost ještě mladá nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

už to nevydržím. Do vlasu ti vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeni na bolest, paň mámy a pan táty. Taky dobře pamatuj, jak rychle může přijít bouře, když se plní obloha krutým a zlým obětním kouřem. A že bez boje se vzdát je stejné, jak zbaběle dát do rukou kruté moci zbraně, pak jen planě látit na ně.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. Klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a je.

byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si

Věřte, že mi srdce bije i v khaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: On s ní bydlí v ulici, já s ní sedím v lavici.

Myšlím, každý po svém hajdy láme, oba chcem i on i já. Hajdy, dva mají tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak on pro ní, když má den, vstřelí gol za FC Bern.

favoritem bývá on, ani já však nestrácím svůj vliv, to můj čte večer líbez brief. Hajdy, dva mají tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak jsme došli k tomu, že oba nás mít nemůže, jasné slovo chcem od ní, tak hajdy, teď se rozhodni. Hajdy, teď nalij pravdy, ostrouhá-li on či já, mylně žil jsem v

Blíží se zima, kopce přikryl sníh. Vzpomínám na tebe v opuštěném bytě a smutek stojí tiše ve dveřích.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře, zas ho něco hryže,

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

0: zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů nabit. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš. A slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jenom hlad jako já, jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší, ty najmout dá, jo ho ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá, jo ho ho. Ahoj!

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Proklely dvě kostnatý dámy setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

a přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upít.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před ním.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

0: když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení. Trestních oznámení.
1: Bude ještě. Zakokrhej. Blbečku. Kikiriki!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořeso.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: si nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem
0: nejím. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tví klidný noci jsou.
2: Neviděli jste tady moje.

život podvodníků, co se bojí prozrazení. Loupím ve tmě skryté city, jsem jen pouhý stín. Než do ticha intimity vyřkneš jednu z vín.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

V Kilkelly, říjen 1840, Petře, drahý synu můj. Tvůj přítel a spolužák Pet byl tak hodný, že napsal ti Bůh při něm stůj.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každý chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám. Ale to kde kdo v tomto domě,

Lžete. Lžete. Kradete a zabijíte, lžete. Lžete.

a lžete, lžete. Vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

0: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
2: Je krátce po 13. hodině.
3: Kdyby tady byl

čela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne. Sladké

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Když vyřádit se chtěli,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak to je svědectví mé existence. Ještě jsem nepoznal takový strom.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás, big yes, oh yeah.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu ti střízlit, anebo trochu

kolikrát jsem myslel, že mu život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych mu s ničím trochu pootočil.

Možná píše poslední větu, víc dnů už nesežene. Zprávu světu a loňskému létu, vlasy zasněžené. Ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sníh.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vyhozený restauraci na nádraží. Děda Šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví. 100krát projel

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

začne do mě kopat, zvolku jsem vyléčen. Ty křusky mají 2 centy a tyhle argumenty mají na mě těžký dopad. Zpíval jsem Štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak ruku zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí Redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici. Ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Deňka.

Hej, hej, Mary Lou. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben. Prostě celá skvadra samých slavných men.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chvíle zdá se zdlouhavá a bez hromů se v dálce blízká a vláhly na dně zůstává.

mám poušť nevadskou, kde 4 lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce a

protože všude bylo sucho, všude kam přišel. Byl dav jedno ucho, tak hezky vyprávěl o vodě z hůry,

a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbr.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Časem delším nežli stromy.

cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

jsem kometu byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak píchomarní.

0: a kometě.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

zlé louži se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší.

chceš být, že jsi jiný, než jsi byl. Tuhle melodii dokola hraj, snad stromy zas vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmíň jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být, jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

naslouchám, vždycky jsem myslel, že se znám, mé jaro zas odešlo nevím kam. Vím jen, že chci být takový, jaký jsem byl, takový, jaký chci být. Až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Když se tehdy přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Tak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

zase neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

co ten váš kvartír příšerně zlila. Nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila, pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím, na sobě erár, takovou vděčnost.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

jsem nezaslech, klarinec pokoje, vím, že jsem samý spěch a ty už si dámu. Víš, někdy hodiny klamou a cesty zůstávají na patách. S jarem jsou bledule, kurýrem dobrých zpráv, teploměr na nule už k oblakům stoupá. Noc byla na slova skoupá,

barevný čísla, baletní chůze a chvilkama step. Mám z toho tance už bolavý třísla.

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

moje řemeslo. Kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuší nikdo, co se stane, že se bejk zas probudí a rozzuřenej vstane. Kráva kůň, kráva kůň, kráva kůň, bejk.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svejch brýlí. Kráva tvůj, kráva tvůj, kráva tvůj bejk.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk,

kdyby všetci chtěli. Však my tě nedáme, kdyby všetci chtěli.

Kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Skončil se maškarní ples, už je dnes, už je dnes, už je dnes, už je dnes.

převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost.

vysaje, vysaje, jinak ale celkem krysaje, krysaje, krysaje. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie. Z části z hladu, z části ve zmatku, ve zmatku, ve zmatku.

0: pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozedním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Mám v sobě 4 promile, tak se chci promilovat k ránu. Dneska mi asi omylem usedla touha na pianu. Je to jen chtíč, mám on prchavé chvíle, tak smutní či křič, že mám tak nízké cíle. A v průsečíku závrati, kde jak 2 řeky těla splynou, vše zlé se v dobré obrátí, něco jak noc před kocovinou. Chce se mi pít a pak protrhnout hráze, v tobě se skrýt, být tvůj básník a blázen.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole.

Vedle je nahoře, co je v noci dole.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

jen i kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

Beatles už slyšel celý svět, nám samý pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrokil v sobě uvnitř jen, kde pak se ozvat.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je. Tak se dívej, jen se dívej, jen se dívej.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

ve východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

0: dost.
1: Je pár minut po 21. hodině.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: teď můžem
1: jít do Jeruzaléma jako on.
2: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
3: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

náves navíc dva lidi se vejdou. Mě město vůbec nebaví a nevinná si jenom ty, holka z venkova. Už mě můžeš svíst. Vím, že jsi měla představu,

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

Zuzana je vlastní. Šmejdí drají auta a nám stéká pod pozádech. U kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie. U vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas. Na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude, kde

Člověk si šplhá, stoupá jako kdysi, najednou ale překvapeně zjistí, že tady na tom vetchým laně visí.

že každou chvíli začnou lítat skoby, řítí se na něj těžkej balvan doby. Snad ještě jedno století a už se poletí. Rzavá výzbroj, torna téměř prázdná, a tak se ptává trapný ozvěny, kde se v něm vzala drzost nehorázná, s kterou se pustil do stěny. Vylezu pod vrchol čtvrtohory, mrknu se dolů, propast staletí, sám sebe vidím mezi těmi tvory.

Hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

se noc u kresen Brunů.

dobili, v zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

Řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

pust, že ti projdou chyby. Proč nic neříkáš? Tak něco řekni.

Jo, těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladivo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Až najdu ráno u hrníčku zmačkané podobenky,

kroky deště bolí, rány se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

opuštěným nebi. Navrch krásný barvy, ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl. Co jednou vezme vítr,

mizí mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít. Že okradlo tě nebe a lidi

vždycky tě bylo líto, že míň než málo umíš na křídlovku hrát. I kdyby nebe bylo, ani v něm nezmění to, že jsou věci, co potkáš jen jedenkrát. A v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok, ale není to trest. Když nevidíš své chyby, jak střílí ze zálohy, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí, až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude ta křídla.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, pada. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

zavřete na mě sílu F. F. Nebojím se, mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam, Vláďo! Chci leštit tvůj kov. Vláďo! Chci leštit tvůj kov.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.